0: Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM.

Check out some rare function, baby.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
3: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Cajda Šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
0: Máme nejlepší ceny.
1: Více

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.

0: Šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
2: Máme nejlepší ceny.
1: Více

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech.

Ahoj, moji milí, zdravím vás. No tak ten nedělní čas, 20. hodina je tady, to je ta premiéra vysílání ACX American Country Express, kdy se to tak trošku jako obrátilo, takže v neděli ve 20 a v sobotu v 10. Takový jsou časy na Color Music Radio, taky na rádiích Sázava a Americana. Tam jsou ty časy úplně jiný. Já o nich úplně vlastně nevím, ale vím, že to tam běží tenhle pořad. Tak to takhle na úvod, zdraví vás Martin Svátek, jedeme ACX American Country Express. Ať je vám krásně, moji milí, tady je skvělá Lily Rose.

začal mluvit zase trošku dřív, než jsem měl. To je hezký začátek samozřejmě. Je to živý vysílání v neděli, to jsem chtěl říct, tak proto je možná i premiéra. Přitažlivější pro mě by určitě bylo daleko přitažlivější poslouchat živý vysílání. Ale všechno je to na vás a je to jasný, neděle 20 hodin. To je přeci jenom takový trošku uspávací čas, nebo já bych řekl, protože přeci jenom před tou 20. hodinou, když tak jako sedím, už mám ty sluchátka jako na té hlavě, jo, a říkám si, já mám vysílat, jo, ty, ono tak je hezký, teda jako paráda. Říkal jsem si, že jsem docela dead, ale jak jsem slyšel tu první pecku, tak se to nějak zvedlo. Další ukázka, tady jsou Lady A, ale dřív si říkali Lady Antebellum. To je moje oblíbená věc, Heartbreaker.

tady v té grupě se střídají zpěváci, buď Charles Kelly, anebo Hilary Scott. To je Hilary Scott. Bych to řekl jako líp. No každopádně, tak jasně, tak tohle jsou Lady A, parádní ukázka Heartbreaker, ale spíš tedy Heartbreak, takže ne Heartbreaker, jak jsem říkal původně. Tohle je tedy zpěvačka, jmenuje se Julia Cole, společně s ní Brilliant.

Tak ukázka, kterou teď posloucháme, to se jmenuje Move On. Tohle je Kevin Powers, taky Shabuzi. Současný je docela rádový hit, který se pořád zvedá. No a teď už rok 2009. Luke Bryan má novou věc, ale tohle je stará věc. Rain is a good thing.

Doing My Thing, tak se jmenuje album. Druhý album tady toho zpěváka, pokud se nepletu, to je Luke Bryan. Velký úspěch má do posavat, pořád má úspěch. No, teď už nová věc, která už se mi tady rozjíždí a která se jmenuje Science. No tak takhle zní současně.

tak mega úspěšná věc, High Road. Tohle je Co Wetzel a taky Jesse Murph. No ale já hraju záměrně a myslím si, že nedávno jsem tuto ukázku taky hrál, ale dneska jsem ji zahrál hlavně tady proto, že tato věc Coweyho, asi bych to řekl, bych to tak jako vyskloňoval, tak ho proslavila, protože Cow teďka má docela úspěchy, nebo teď já myslím, že bude mít veliký úspěchy s novou věcí, kterou přináší společně s Ellou Langley, tak to je samozřejmě trefa do černýho a navíc ta pecka se teda mega povedla, já mám z ní je velkou radost. Tady jsou tady Cow Wetzel a Ella Langley.

věcí v ACX American Country Express. Tohle je zpěvák Brett Young. Jedna z jeho hodně úspěšných věcí.

tak, tahle věc se nedostala ani do první desítky nejhranějších pecek country muziky, tak jak prezentuje Billboard. Nicméně to nemění nic na tom, že to je pěkná věc. Song to Sing, tohle je Miranda Lambert a Chris Stapleton. No a ještě jednu takovou country soulovou věc mám, proto jsem vlastně zařadil i Mirandu před chvilkou. Teď už zpěvačka další, jmenuje se Maggie Rose. Další Rose, nejdřív ze začátku Lily, teď Maggie. Tato věc, která je taky taková country soulová, moc pěkná. Poslouchejte sami. The Mission.

ona už vydala celý album, Maggie Rose. Zatím jsem neslyšel, jenom tenhle ten single. Tohle ukázka, která se jmenuje The Mission. Má ještě jednu takovou ukázku a tak jako pořád ještě jedeme v tom country, takovým soulovým rytmu, dá se říct. Tady je Calista Clark, já o ní za chvilku budu mluvit víc, tahle věc I Wish I Wouldn't. I Wish You Wouldn't. Takhle.

Wooden, tak tohle to je Calista Clark. Ona v roce 2022 vydala album Real to Me, The Way I Feel. To je docela dobrá deska, myslím, že jí bylo 15, když vydala tuhle desku. No, 4 roky se posunuli a ona se teda posunula taky ve velkém stylu, tak do takového toho producentského soundu, no, nevím, jak moc jí to bude fungovat. Možná jo, tak asi nejspíš jí to fungovat bude mi to. Abych se přiznal, malinko zklamalo, ale pořád ji tam slyším, je docela v pohodě. Pojďme si teda dát, tady je nová Calista Clark.

tohle je současný rádiový hit pro Carolinu Jones. Už jsem tady taky asi, myslím, že dvakrát zahrál tuto ukázku. No a ještě jedna holka je tady. Carly Pearce.

podstatě v ACX zní často. Minule jsem hrál věc Be By You, teď úplně ten současný track, který se dostal i do rádií.

samozřejmě hrál jsem dost často, i v ACX. Russell Dickerson, tohle ten zpěvák, věc, která se jmenuje Happen to Me. Tohle ta věc se ujala i v americkém mainstreamu, později se propojil Russell se propojil s Jonas Brothers, to jsem taky hrál tuto verzi. No a teď vám zahraju další verzi, tady je Russell Dickerson ještě jednou, tady v nový verzi, tentokrát živá verze. No to bych řekl, že se taky docela dost povedlo. No a teď tady je tato verze, která hraje pode mnou, to je studiová verze a teď už si hrajeme živou Happen to Me, tohle je Russell Dickerson.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio. Radio Color 90.7 FM.
2: Je to tak, Color Music Radio, taky Radio Sázava, Amerikána. Neděli ve 20, v sobotu v 10, ACX, American Country Express, druhá vysílací hodina, moc vás zdravím, zdraví vás Martin Svátek. No tak většinu nových věcí už jsme si dneska zahráli, uvidíme,

zpěvačka. Zase její nejúspěšnější hit. No teď Lee Price. Taky jsem hodně hrával tuto věc.

Broken Heart Thing. No tak jasně, tak Madeline Merlow a taky Dustin Lynch. Tato ukázka měla úspěch, hlavně v Kanadě. Já jsem tuto pecku sledoval, když se to prohánělo tím kanadským žebříčkem, ale v zápětí tady ty informace ode mě nějak odešly a až teď jsem se znovu dostal do toho kanadského žebříčku, tak jsem zvědavej, je tam spousta docela zajímavých jmen, tak myslím, že příští týden bude ve znamení docela dost nový country muziky z Kanady. Na to se docela dost těším, protože Madeline je zrovna skvělá, jsem z ní úplně vedle pořád, tady z té ukázky, tady ten duet tady s Dustinem Lynchem a teď tady mám ještě jednu takovou klidnou věc, ale už staršího data. Zpěvák už není mezi náma, ale zpívalo mu to skvěle, tohle je Toby Keith.

Michael Peterson vydal album v roce 97. Z něj měl asi největší úspěch balada, která se jmenuje From Here to Eternity. Pak ještě byly další věci jako Too Good to be True. Mně se ještě líbila třeba věc When Bartender Cries, to byla taky taková baladická country věc. Tohle byla taky jeden ze singlů z tohoto alba By the Book. No a jinak teď jsem se dostal k těmhletěm starým věcem, tak mě napadají. Napadla mě jedna taková cover verze, kterou určitě budete stopro znát, to jasně to zná každej. A jinak tuhle věc nahrála zpěvačka, která se jmenuje Leanne Rimes. To jí mohlo být kolik, nějak 13, 14 let? Unchained Melody, to je jasná věc. První místo taky nejhranější.

No tak já bych asi vybral jinou písničku, kdybych byl její producent, ale to nejsem, ale rozhodně nenaspívala to vůbec špatně, ve 14. myslím, že jí bylo, a 96. rok, jestli se nepletu, nějak tak Unchained Melody, jinak Righteous Brothers, to je jasná věc. A teď, i když se to nezdá, tak teď už se zase přehoupneme do té úplný, ne, to jsem chtěl říct historie, ale do té úplný současnosti. Mám tady zpěvačku, ta se jmenuje Mackenzie Carpenter, a docela zajímavá věc. Kinda Want Your Man, tak se jmenuje ukázka. Ale docela mě to zaujalo, pustíte sami, to je

Tak tohle je zpěvačka Megan Moroney. Jo, tohle věc se docela baví. No, teď už zase trošku takový klídeček, věc, která se jmenuje Painted You Pretty. Toto je Hudson Westbrook. Současná věc, která postupuje žebříčkem

No tak je docela zajímavý sound a přitom je to rok tedy 2016. Tohle je Thomas Red. Hodně úspěšná věc v žebříčkách v Americe. No taky předposlední věc ode mě pro vás.

poslední věc se obstará už teď multi-instrumentalista, který se jmenuje Hunter Hayes. Tato ukázka I Won't Crazy. Taky už je starší věc. Taneční to záležitost, aspoň co se týče country muziky.

velký tlak a tady Hunter Hayes na závěr ACX, American Country Express. Moji milí, v neděli ve 20, v sobotu v 10, to jsou časy na Color Music Radio, taky tenhle pořad běží na rádích Amerikána Sázava. No a jinak, moji milí, pokud posloucháte v premiéře, přeju krásnou noc. No a pokud v repríze, tak krásný víkend, ať je fajn. No ať je fajn tady každopádně, mějte se krásně, čus.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.

0: Cajda Šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
2: Máme nejlepší ceny.
1: Více informací

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
3: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
4: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
2: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
2: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
2: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu.

Příjemný čas a ničím narušený sound frekvence Rádia Color. Po týdnu vás opět zdraví Vladě Drtina a je tady pravidelný Sax Appeal, pořad, kde si nabízíme převážně saxofonovou muziku. I dnes mám tady spoustu novinek a některé i muziky na přání a projedeme se samozřejmě jako vždy oblastí R&B, soulu, funky music a latiny. No a začneme pěkně z ostra, tady je skvělý baritoňák Mr. Leo P, chlapík z modrou šticí, který má super sound svého baritonu a skladba Cold Duck Time na koloru v pořadu Sax Appeal.

Skvělý sound baritonu, to byl Mr. Leonardo Pellegrino, Mr. Leo P a známý hit Called the Duck Time. Jedeme si sex appeal a teď si dáme jedno espresso. Mr. Marcus Anderson na Radio Color.

Wasting Time. Tak to byla horká novinka kolegy a kamaráda výborného saxofonisty René Juniora, který dnes vydává i k této skladbě video na YouTube, takže můžete zhlédnout od této chvíle, totiž no, dá se říct, od dnešního dne určitě najdete tuto skladbu i na YouTube. Wasting Time, René Junior na Radio Klor. No a teď už saxofonista Mike Phillips.

Go Geda a Mr. Joe Granson na koloru, na tenor saxofon ho doprovodil Kenny G. Doufám, že vám Radio Color dělá tu správnou letní atmosféru a doufám, že vám ji i v tuto chvíli zpříjemní Mr. El Jarreau. Velký letní hit, známý standard, který nezpěvala už Ella Fitzgerald z filmu Porgy Bess, The Summertime. Mr. El Jarreau na koloru v pořadu Sex Appeal.

Skvělé album Tenderness Mr. Al Jarreau a s ním Steve Gadd a nechyběl ani Joe Sample, Paulinho da Costa. Velké hvězdy na koloru a live nahrávka pro rok 1993. To byl Al Jarreau a teď už se hlásí o slovo Regina Bell, Steve Cole a Mr. George Duke. Just the two of us.

na Radio Color. The best music in town on Color Music Radio.

Candy Dolfer na Radio Color ve skladbě Perspective z jeho posledního alba We Never Stop. Dorn Bernard, Aaron Hodek a Philip Lassiter, to byli její vokalisté na téhle skvělé nahrávce princovského stylu. Takže tuhle desku vřele doporučuju a samozřejmě na Radio Color Candy Dolfer jako doma. No a teď už je tady finále pro dnešní Sex Appeal, mějte se moc krásně a já se na vás opět budu těšit příští týden v pravidelném čase v neděli mezi 15. a 16. hodinou a také v sobotu mezi 13. a 14. a můžete ladit i nově ve čtvrtek a to v 18 hodin. Do té doby naslyšel, mějte se krásně, jsme tady stále s vámi, poslouchejte Radio Color, loučí se Vládě Trtina a mějte se sexy.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Color Music Radio.
2: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
3: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

Culture Club a jejich Time, to je věc, která nám otevřela další vydání hudebního pořadu New Wave na Core Music Radio a také na Radio Hey, u kterého vás od Mixpultu a mikrofonu vítá Jakub Mlýnek, kde si každý týden hrajeme dávku muziky 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, Synpopu a také Postpunku. Tenhle týden vás čeká další příjemná muzika, dáme si Midgeyura a jeho verzi skladby The Man Who Sold the World, která původně pochází od Davida Bowieho a celkem známý je taky cover od Nirvány, ale tahle osmdesátková verze je tak trochu zapnutá, tak si ji tady připomeneme. Taky tady budou Dee Dee a This Is The Day, no a jako první taktéž velice a neprávem zapnutá kapela Associates, která pocházela ze Skotska, měla spoustu pěkných věcí, ale asi největší peckou od nich je tahle vynikající věc Club Country tady v New Wave. A já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech.

This is the day, tak to byly DD a tady v New Wave a my si dáme další muziku. New Wave, synthpopu, New Romantic a taky postpunku let 70. a 80. Čekají vás Flock of Seagulls a Standing in the Doorway z jejich první desky z roku 82. Taky tady budou Ice House a ze stejného roku skladba Great Southern Land. No a dáme si taky kapelu Real Life a jejich Face to Face tady v New Wave.

Great Southern Land, tak to bylo Ice House. Australská kapela, dneska tady máme celkem trojici australských kapel New Wave, protože jsme si hráli Real Life, teď Ice House a čekají vás taky Men at Work a jejich Overkill. Potom tady budou The Box a Walk Away, no a také se podíváme do Francie za skupinou s názvem Partenaire Particulier a stejnou skladbou, to byl taky celkem velký hit francouzské New Wave v 80. letech. Ale teď na začátek Men at Work z Austrálie a jejich skladba Overkill tady v New Wave.

Taky ve Francii se dělala pěkná new wave asi po 80. letech, tohle kapela Pardonné, Pardonné. No, francouzština není moje silná stránka. Nicméně doufám, že vás baví muzika tady v new wave a dáme si další kousky. Podíváme se teď do Jugoslávie na kapelu Preokazaliště a jejich skladbu Moderná děvojka a potom i do hudby časů novějších, konkrétně do roku 2016, kdy kapela Chromatics, která taky dělá skvělý ten new retro wave styl, vydala skladbu Sherry a tu si dáme tady v new wave. Jako první ale Preokazaliště a tahleta jugoslávská záležitost z 80. let, taky velice povedná tady v new wave.

Tak to byly Chromatics a jejich Sherry, tady New Wave. A my si dáme závěrečnou věc pro tenhle týden. Loučí se Jakub Nevín od mixpultu a mikrofonu. A za týden u dalšího dílu New Wave opět naslyšenou na Core Music Radio i Radio Hey. Teď se podíváme do Sovětského svazu. I tam se dělal zajímavý synthpop a toho jedna z těch asi nejslavnějších věcí, které tam tehdy vznikly. Kapela Alliance a Nažere. Já vám přeju příjemný poslední dalšího vysílání. No a dáváte si New Wave opět týden.

0: rádiu Color s váma po delší době DJ Cut Team. Tento pořad budete moct sledit každý čtvrtek od 3. do 4. hodiny odpoledne. Repríza je v sobotu v ten samý čas a podporuje to Reprezent Gíra CBD Hype. Je to pár dnů, co jsem přijel z festivalu Colors of Ostrava, kde jsme hráli s grupou Selsičar. Okay. Děkuju všem, kteří nás přijeli podpořit. Big up, big up, byl to náš první festivalový koncert a bylo to super. Sice nám do toho trošku chcelo, ale zazněly tam hity jako Když řeknu, tak přijdu, Refrén, anebo Kakadu. Takže na to, že chcelo Kakadu. A my jedeme dál, celý víkend budu hrát na náplavce v Českém Krumlově.
1: Gonna get back into the groove, baby.
0: A jestli jste v okolí, držte za mnou. And I'm gonna funk you, your crew, and your whole hood, man. Funk you too, should I get into funk, and your mama.

0: smelly bass.
1: I love the smelly bass. Oh yeah.
2: Funk you too. Radio Color.
3: Raz dva, I don't wanna stop, Funk you tune, Radio Color, s váma DJ Kadim po delší době na vlnách FM. Doufám, že jste si užili můj warm-upovej set Funk you tune na náplavce v Českém Krumlově. Budu tam celý víkend, doražte za mnou, vodáci, výletníci, turisté, kaliči, open air přímo v centru Českého Krumlova. Jmenuje se to Bistro Náplavka, tak si doražte dát drink. Já se s váma loučím, to byl Funk you tune na Radio Color, show dedicated to funk and your mama. Můžete to ladit každý čtvrtek od 3. do 4. hodiny odpoledne, repríze je v sobotu v ten samý čas a podporuje to Represent Gear a CVD Hype. So tune in again, okay? Why? You know why? 'Cause we're gonna

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Color Music Radio.
2: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
4: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.

0: Color Music Radio.
1: Six Anthem. SWV. Check it out.
2: Let

0: a přitom v pohodě.
1: Raví to.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Raví to.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece raví to.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Raví to zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Jsi náš rod? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
4: Máme nejlepší ceny.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotouch.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
0: Fonotouch.
1: No tak to roztouč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

0: Retro Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind tu muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.

Hudební hodina Honzy Martina. No jasně.

Ahoj, kuračky a koráci. Zbývá nám Lady Miss Kier s partičkou Delight. No a právě ty ženský Lady Miss Kier bylo včera. Včerejšek to byl, pokud tě posloucháte v premiéře v neděli 16.8., tak včera 15.8. to bylo. Jí bylo 63 let.

Yeah, I will.

If Madonna calls, I'm not here.

zpívala nám Madonna, dnešní oslavenkyně. A ještě jedno ta včerejší. Lady Miss Keery, The Power of Love. Opět spolu s partičkou D-Light.

zpěvačka, ale je skratelka. Designérka. A taky sociální a environmentální aktivistka.

No a o rok více, tedy 69. slaví Tim Ferriss, což je jeden ze zakladajících členů a hlavní kytarista skupiny Inexis a australské to partičky. My si dáme věc, která podle mě fakt hodně jede, Suicide Blonde. No a tu nejenom, že složil jeho brácha Andrew Ferriss, ale zároveň ten bratr tam taky nasemploval harmoniku Charlieho Musselwhitea, což je známý bluesman, a ta to teda taky pěkně okořenila.

Před náma je ještě jedna pomalá od Inexis a tam se rovněž autorsky podílel Andrew Ferris, no a zase ten dnešní oslavenec, jeho bratr Tim Ferris, tam taky hraje na kytaru spolu s dalšími.

A zpívá samozřejmě Michael Hutchence, kterému přeju, aby se tam nahoře měl co nejlépe. Teď tu máme ještě dalšího člověka, jednoho z hlavních ve skupině známé, a tentokrát jde o skupinu Kool & The Gang. No a ten chlapík, o kterém mluvím, tak je James J.T. Taylor, což je právě hlavní zpěvák téhleté partičky. No a tomu je 73 let.

James Taylor není jenom hlavním zpěvákem, ale taky spoluautorem téhle věci. To je tak jako té následující. No já prosím samozvaného peacemakera Donalda Trumpa, ale opravdu už něco s těmi válkama udělal, že to

Stop All the Wars. Let There Be Victory. Ano, ještě jedna od Cool the Gang. Která se v originále nachází na albu Forever, stejně jako ta, co zněla, Peacemaker. Ovšem, pouštím remix, který má na svědomí Oliver Mumm.

ten remixér Oliver Mam je známý třeba z projektu Into Deep, když se postaral o hip houseovou předělávku větičky Last Night The DJ Said My Life, asi znáte, už jsem to v minulosti hrál. Ovšemka si dáme jinou věc, jeho vlastní, ve které teda o sampli nebude nouze, no a ta se jmenuje Let's Go!

No, minule jsem vám zmiňoval datum 8.8. jako Mezinárodní den koček. Jsem tam pouštěl jednu o kočkách. No a pak jsem se dočetl, že 8. srpna byl zároveň Mezinárodní den ženského orgazmu. Tak jsem si řekl, že vám pustím i tuhle věcičku. Ta se jmenuje The Real Orgasm. No a nejde jenom o název, ale i tam něco pěkného uslyšíte. No a na svědomí je má Antoine Camarán spolu se Svičnou děvou. A Laurentin Patranten.

a závěrečnou skladbičkou v tomto díle pořadu Barevná hodina Honzy Martina. Malinko předběhnu dobu. Do zítřka se podíváme. Zítřek je to teda v případě, že mě posloucháte v premiéře v neděli, pokud třeba v pondělí v repríze, tak je to dnes. Kdy slaví narozeniny? A to 60. kulaté Jill Caniff. Taky sličná děva. A hlavní zpěvačka skupiny Luscious Jackson. Tak tu od nich máme pecku.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: Radio K.

0: Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každou středu.

Tak to byly OMD a Tesla Girls. Posloucháte Core Music Radio. Máme tady 22. srpna 2026 a od mixpultu a mikrofonu vás z Drevenice, ze západních Tater, z Liptova zdraví naživo Jakub Memín. A je tu ohutkářství, které tady bude s muzikou 70. a 80. let, jako každou sobotu večer od 8 až do pozdních nočních hodin. Dneska živě, protože tady na Liptově nemáme lucernu, takže nehrozí, že bych utekl někam na diskotéku a budu tady s vámi trávit celý sobotní večer až do 1 hodiny noční s maxiverzemi a instrumentálkami a tak podobně po půlnoci, ale do té doby ještě spousta další muziky. Tím, že je to naživo, tak samozřejmě jsou tu i hudební přání, která můžete posílat sem do studia na ahutkarstvi@radiocore.cz. Taky se ozvěte na Facebooku Core Music Radio nebo využijte mobilní aplikaci, případně formulář na webu radiocore.cz, kde si taktéž můžete napsat o nějaké to hudební přání. Doufám, že techniku se mi podařilo tady vyladit nějak rozumně, samozřejmě tady mám takové polní studio, jako vždycky, když takhle někam vyjedu, ale věřím, že zvuk je kvalitní, srozumitelnost hlasu je taky v pohodě. Kdyby náhodou ne, napište mi taky do studia nějaké vaše připomínky, jestli jako moc výšek, moc basů a něco podobného, ale myslím si, že mám ještě stále takové ty, jak říkají zlí jazykové, když kritizuju kvalitu zvuku v digitálním rozhlase, netopíří uši. Takže bych řekl, že snad dokážu mixpult ještě pořád nějak tak se řídit. Nicméně, pro vás znamená dnešní večer to, že můžete tady psát hudební přání až do pozdní noční hodin a dneska si budeme hrát hodně New Wave a synthpopu. A za týden vás čeká v sobotu 29. srpna taktéž živě odsud z Drevenice, z Žiaru u Liptovského Mikuláše na Slovensku, československý speciál se spoustou hudebních raritek, specialitek a zajímavostí československé hudební scény 70. a 80. let. Na to se těším hodně, už jsem si připravil i pár různých vychytávek raritek, které tady třeba ještě možná nezněly nebo znět. A pokud byste i vy měli hudební přání, tak si taky připravujte. A klidně mi je napište i v týdnu, no a nebo potom v tu sobotu, až se bude za týden vysílat československý speciál. Ten se samozřejmě objeví taky na Mixcloudu i na dalších úložištích, kde si ho budete moct stáhnout a poslechnout. Já se přiznám, teď úplně poslední dobou nestíhám dělat záznamy běžného vysílání, i tím, že často je to ze záznamu celé, ale československý speciál samozřejmě bude live tady na Core Music Radio a taky velmi rychle bude k dispozici záznam pro ty, co to buď nestihnou, anebo to třeba nevydrží až do konce. Teď ale pojďme na muziku. Mysterious Art a Das Omen si dáme. Už za chvíli tady vahutkářství na Core Music Radio, taky tady bude Olivia Newton-John a její Physical, na začátek Bronsky Beat a Hit That Perfect Beat, to je taky skvělá věc, už bez Jimmyho Somervilla z desky True Dare Double Dare z roku 1986. Jinak s OMD jsme začali a OMD tady dneska budou často, protože teď večer, možná, že mnozí posluchači a hudkářství tam vyrazili, vy z vás, co jste tam vyrazit nemohli, stejně jako já, protože jsem na dovolené a hod mi to tak vyšlo, tak si vyhost věcí od nich i na vaše hudební přání, takže OMD budou znít dnešním večerem vícenásobně. Tesla Girls byl jenom začátek. Teď ovšem Bronsky Beat a Hit That Perfect Beat, já vám přeju příjemný a ničím narušený poslech. Tady je Stater a užijte si dnešní lahutkářství na Core Music Radio. To vám ještě jednou přeje od mixpultu mikrofonu Jakub Memín.

Tak to byl Mysterious Art of Das Omen. Vy jste si možná všimli, někteří z vás posluchačů dokonce i napsali, že vysílání mělo nějaké drobounké záškuby a výpadky. Tak já jsem to tady monitoroval taky. Hold, bohužel místní Wi-Fi tady v Drevenici není úplně ideální. Já bych tak nějak řekl, že já nevěřím skoro žádné Wi-Fi, kterou jsem sám nepostavil, protože dělám internet a dělám telekomunikační sítě. Tak jsem se přepil na konektivitu datovou z LTE modemu a ta vypadá zatím naprosto stabilně. Tak doufejme, že lahutkářství už se škubat nebude. Není závada na vašich přijímačích, ale tady na Slovensku v bídné internetové konektivitě, která by už měla být vyřešena a mělo by to být v pohodě. Tak si doufám, užijeme dnešní večeru už bez záškubů a výpadků a dalších problémů. A stejně tak budu vědět, že za týden na Československý speciál si tam taky nechám to LTEčko v modemu tady v počítači odbavovacím a nebudu se přepínat na místní Wi-Fi. Tolik tedy technické okénko, ale my se pustíme do další muziky, tady v lahutkářství, kterou si dáme dneska ve večer s datem 22.8.2026. If You Leave od OMD by rád slyšel posluchač Libor. Já koukám, jestli to tady mám připravené. Nemám. Připravím to tam, takže If You Leave si dáme určitě za nějakou tu chvíli od OMD, to je taky skvělá věc od nich, takže doufejme, že konektivita to bude v pohodě a všechno bude hrát v pořádku. Taky tu mám pro vás teďka skladbu, no, dvě skladby, které se váží k tomu, že konečně začalo pořádně pršet. A i tady na Slovensku, já jsem se ptal tady příbuzných, jestli tady měli taky takové sucha, tak měli a i tady začalo pršet a v Česku pršelo velice tady poslední dny. Tak si dáme kousek od Howard Devota, Rainy Season z roku 83, potom Goombay Dance Band a Rain a taky tady bude Johnny Wakelin a Inzire. Tak tolik playlist pro nás 3 minutky a vy si užívejte vysílání Core Music Radio.

Tak to byl Johnny Wakely na Inzire na Cohen Music Radio a hudkářství. Máme 20 hodin a 33 minut k tomu. Posloucháte sobotní 70. a 80. s Jakubem Malínem za mixpultem a mikrofonem živě z Drevenice v Žiaru na Liptově v Západních Tatrách na Slovensku. Zase jsem vyrazil po roce na Slovensko a tentokrát to vyšlo, takže celkem dvě lahutkářství odvysílám odsud. Dnešní večer s datem 22. srpna a potom taky za týden sobotu s datem 29. srpna. A to si dáme dlouho očekávaný a dlouho slibovaný československý speciál. Na něj se už těším já a věřím, že i vy. Dneska ale klasické lahutkářství živě až do pozdních hodin a se spoustou skvělé muziky a taky vašich hudebních přání a taky spoustou muziky od Orchestra Maneuvers in the Dark alias OMD, protože ti mají dneska v Praze svůj koncert, na který vyrazil třeba Jirka Neumann, takže ten určitě mi poreferuje o tom, jaké to bylo a já pak budu moc poreferovat vám, anebo vám poreferujeme dohromady, až budeme vysílat spolu zase někdy v listopadu. Nicméně, my si tady od OMD dáme už za chvilku skladbu If You Leave pro posluchače Libora, taky si napsal posluchač Mehdy o skvělou věc Souvenir, tak tu dáme potom zase v nějaké další skupince skladeb. A pokud byste ještě chtěli od OMD něco dalšího, tak klidně napište, já tady sice pár věcí připravených mám, ale klidně zvolím ty, co si vyberete vy, takže tolik k OMD. Teď ale Endgames a Waiting for the Chance a ještě předtím taky One to One a Angel in My Pocket, taky skvělá a hodně zapnutá věc z 80. let. Tady na Core Music Radio v lahutkářství.

to byly další OMD, neboli Orchestra Man Overs in the Dark, a jejich If You Leave. To bylo přání posluchače Libora. No a pokud budete mít vy další hudební přání na OMD, klidně pište, ale samozřejmě i jiná hudební přání, nejenom na OMD, pište sem do studia na lahutkarstvi@radiocolor.cz, taky na Facebook, kde už těch přání přišlo několik, právě včetně toho přání od Libora a dalších. No a využít můžete i mobilní aplikaci, případně formulář na našem webu radiocolor.cz. Já jsem se tady z začátku trochu potýkal s internetovou konektivitou, která už by ale měla být v pořádku. Doufám, že už vám připojení, nebo respektive že poslech nějak se nezasekává, nevypadává. To je vždycky takhle na těch výjezdních vysíláních občas problém, že člověk musí nějak tak jako odladit nejenom techniku vlastní, tedy mixpult, mikrofon, počítač a všechno, ale taky internetové připojení, které bývá občas trochu problematické. Tak doufejme, že už to bude v pořádku, že žádné problémy s internetem už nenastanou a budeme si vysílat muziku 70. a 80. let společně do pozdních hodin i na vaše hudební přání. Bucks Fizz, The Land of Make Believe, už za chvilku, taky OK a stejná věc. To je taková ta jedna z těch nejsilnějších sampových věcí té druhé poloviny 80. let. A dáme si taky kapelu Stage a jejich Voodoo Dance, to je i to disco let 80. Lahutkářství pokračuje, Jakub Nevín vás nadále bude provázet od mixpultu a mikrofonu a teď už tedy OK a ta jejich slavná věc z roku tuším, no teď, a teď jsem sám sebe zaskočil, jestli to bylo 87, 88 nebo tak. Každopádně druhá polovina 80. let, kdy přišly právě zejména v Německu do módy tyhle ty věci, kdy byl vlastně synthpop a do toho spousta různých vysemplovaných úryvků a citací a tak podobně.

Swiss, Land of Make Believe na Core Music Radio. Tak teď za to nemůžu já, za ten výpadek se omlouváme, ale lehnu nám zase stream server, no víte co, těch technických problémů občas je trošku více, než chcete a tak. Nicméně už se občas opět slyšíme na Core Music Radio s hudkářstvím a muzikou 70. a 80. let a doufujeme, že žádné další technické problémy už nastavat nebudou ani tady na Slovensku, ani nikde jinde v serverovnách po České republice a podobně. My si dáme další muziku, Positive Noise a Energy, taky tady budou Oliver Onions a jejich Sandokan, který stále běží na České televizi a je na i vysílání. Já jsem si to ještě pořád nepustil, furt se to neměl nějak čas, ale říkal jsem si, že po letech bych si ten seriál docela pustil, a včetně samozřejmě tohleté krásné titulní melodie. Ale už si to z dětství vlastně úplně nepamatuju, nejenom jako o čem to bylo, ale vlastně je to taková nostalgie, tak doufám, že nebudu zklamaný a že vlastně si ten seriál i po těch letech docela užiju. Tak uvidím, až si to pustím někdy, až budu mít čas. Nicméně, kromě Sandokana a Positive Noise si dáme opět i OMD, alias Orchestra Man Always in the Dark, a splníme přání posluchače Mehdyho, který napsal na Facebooku, o krásnou věc Souvenir od téhleté kapely. Tak si dáme tady vahutkářství na Core Music Radio už za chvilku. Teď ale ikonický Sandokan v dnešním vysílání.

Tak to byly OMD a jejich Souvenir, vahutkářství na Konzik Rádiu. No a my si dáme další muziku, protože posloucháte sobotní večer s muzikou 70. 80. let. Máme 10 minut po 9. hodině večerní. No a pokračujeme dále v playlistu. Dneska trochu takové, samozřejmě to vysílání vždycky, když se vysílá takové někde výjezdně, kde prostě nemáte tu domácí techniku a domácí internetové připojení a podobné věci, tak občas tady zažíváte nějaké různé výkyvy, ale doufejme, že už jsme to všechno vychytali a že už dneska žádné výkyvy nebudou a všechno bude v pohodě. A stejně tak, že hlavně za týden v tom československém speciále, který vás čeká v sobotu s datem 29. srpna, tak už to bude všechno vychytané. A už tak nějak odlovíme ty různé chyby, které se můžou vyskytnout, když takhle někam přijedete a postavíte si tady studio. Dáme si za chvilku The Associates, to je taky kapela, která je úplně zapomnutá, vlastně vůbec nic se od nich nehraje. Je to hrozně velká škoda, protože Associates měli spoustu krásných věcí a vůbec se v rádiích dneska nehrají. Dáme si skladbu Stranger in Your Voice. Také to bude Phil Oakey a Giorgio Moroder a skladba Together in Electric Dreams. No a jako první krásná věc, taktéž naprosto nehraná, to je Virna Lind a Pillow Talk. Moc hezká záležitost z 80. let, kterou si užijete tady v lahutkářství na Konzik Rádiu. A to máme i po 9. hodině večerní od Mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Melín a přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech dnešního lahutkářství. Živě ze Slovenska, ze západních Tater, abych to připomněl.

Tak to byly The Essays a Stranger in Your Voice, taky hodně máhorná věc, kterou jste slyšeli tady v hudkářství na Core Music Radio. No a my si dáme další hudební kousky, budou tady The Twins a Synthetic World. Taky tady mám přání od posluchače Michala Kozla, jestli bych pozdravil jeho a kamarády, že sedí u ohně v Malém Jeníkově v Jižních Čechách, jmenuje tě Dupiho, Sikyho a Kozojka. Tak zdravíme do Jižních Čech k ohni a posíláme depešáky. Vybral jsem od nich skladbu Photographic, což je vlastně jejich první oficiální single, který vydali ještě na labelu Some Bizarre Records, oni potom přešli k Mute Records, kde pak vydávali ta slavná alba. Ale tohle je vlastně jejich opravdu jako první singová věc a velice povedená z roku 1980. Tak si dáme Photographic, potom tady The Twins, no a k tomu přidáme taky kapelu, která byla taky hodně taková, řekněme, originální v 80. letech, a to jsou Devo. Devo začínala už v 70. takovým spíš jako postpunkem nebo řekněme progresivním rokem, punk rokem. A pak k tomu přidáme synťáky. To byla vlastně deska, kde byl velký hit Whip It. Ovšem potom v 80. letech přepli na ty synťáky úplně. No a z té doby jsou takové ty jejich hodně typické věci jako Time Out For Fun, That's Good a podobně. No a my si dáme právě That's Good tady v hudkářství na Core Music Radio. Jako první ale Depešáci a jejich Photographic pro Michala Kozla a jeho kamarády a samozřejmě i pro vás všechny, co posloucháte lahutkářství.

Tak Devo nám skončili o chviličku dřív, než jsem čekal, s jejich skladbou That's Good. Vy posloucháte Lhoutkářství na Core Music Radio, vysíláme se živě ze západních Tater, jsem na dovolené v Tatrách a na Liptově, jako každý rok. A tak tohle to zvyšlo, že celkem dvě Lhoutkářství vyjdou na dobu mojí dovolené. Tak když se na dovolené nejdu do Lucerny, no tak co bych jako dělal v sobotu večer, že, než trávil večer s vámi a s muzikou 70. a 80. let. A tak se dneska vysíláme ze západních Tater a příští týden vás čeká taktéž Lhoutkářství živě odsud, a to československý speciál s muzikou 70. a 80. let všech možných žánrů, různé tam budou speciality, bude tam synthpop, bude tam i nějaký takový ten new wave a postpunk a tak podobně, pop 80. let samozřejmě, nějaké to disco 70. let, prostě bude to celkem výživné. A doufám, že si zahrajeme spoustu pěkných věcí, třeba i na vaše hudební přání. Teď ale pokračujeme v dnešním playlistu, máme tady další OMD. No ano, dneska si hrajeme hodně OMD, to z toho důvodu, že mají dnes koncert v Praze. V Praze 7 Jirka Neumann ten tam vyrazil, takže určitě pak poreferuje, jaké to bylo. Já jsem tam nevyrazil, protože mi to vyšlo takové dovolené a jindy jsem na Slovensko jet nemohl, takže bohužel jsem OMD musel oželet. Nicméně OMD jsou v Praze podruhé a vzhledem k tomu, že celkem jako vyhlašoval, že se jim tady líbilo, tak se možná ještě zase někdy vrátí a bude nějaký další koncert. Tak na ten už doufám vyrazím taky. Nicméně od OMD si dáme skladbu We Love You, a potom tady bude příjemné Italo disco, které jsem tady fakt dlouho nehrál. To jsem tady nepouštěl hodně dlouho, doufám, že vás to potěší. A to jsou Middle Ages a Stop Your Lies. No a jako první taky Italo disco, Mike Marine a Agent of Liberty, ovšem v té severinčové verzi, v té krátké, protože normálně má tahle ta písnička v té originální severinčové verzi nějakých asi 8 minut, ještě něco navíc. Ale my si dáme tu singlovou verzi, která má 4 minuty a 20 sekund. Tak tady je Agent of Liberty, Lhoutkářství na Core Music Radio.

byly Middle Ages a Step Your Lies v hudkářství na Core Music Radio. My si dáme další muziku 70. a 80. let. Můžete i nadále psát vaše hudební přání, protože dneska si vysíláme naživo a ještě vysílat živě budeme. Máme 21 hodin a 55 minut. Minimálně do té jedné to dneska zvládneme s muzikou 70. a 80. let a po půlnoci si dáme maxi verze dlouhé skladby, instrumentálky a tak podobně. No a před půlnocí německá nová vlna, austropop a tak dále. Vždyť to znáte, když se vysílá živě, jak to bývá s touhletou muzikou. Takže pište na známé kontakty hudkářství@radiocore.cz, taky se ozvěte na Facebooku Core Music Radio nebo přes mobilní aplikaci a taky formulář na webu radiocore.cz. Už jsem tady dneska několikrát říkal, a říkat to budu pořád a ještě později, že vás příští týden čeká slibovaný a dlouho očekávaný československý speciál, takže příští sobotu s datem 29. srpna laďte Core Music Radio na FM, v DABu i na streamu a vychutnejte si speciální večer s československou muzikou, protože já tady běžně hraju hlavně zahraniční muziku, i když občas jako něco československého si dáme výjimečně, ale jinak hrajeme takřka pouze jenom zahraniční věci. No a jednou za rok hod nastane večer, kdy je to naopak, kdy se hrajou pouze československé kousky a to bude právě za týden. Živě tady ze západních Tater, z Liptova, z Drevenice, a tak to bude mít zase po dvou letech vlastně ten správný styl, protože minulý rok jsem československý speciál vysílal od sebe z Jizerek, protože na Slovensku jsem vlastně v sobotu nebyl ani jednu sobotu, kdybychom si mohli vysílat, protože jsem hrál na svatbě, kam jsem jel na otočku z Tater ke Svanému a pak zpátky, jo, to byla teda cesta. No, nicméně slíbil jsem to, tak jsem prostě musel a hold mi jindy dovolená nevyšla. A nicméně letos vyšlo hudkářství sem do Tater hned dvě, dnešní večer a taky právě ten příští, kdy bude československý speciál. Teď ale další muzika v dnešním vysílání. Dáme si tady kapelu Blue Night a Turn Me Loose. To je nádherná i ta disková věc. Mě to napadlo, když jsem tady pouštěl právě teďka ty Middle Ages, tak tohle je skladba, která taktéž zněla bohužel dneska už v nevysílaném pořadu Totally Wired, který se vysílal na jednom nejmenovaném pražském rádiu. A kde dva velmi sympatiční pánové z Anglie hráli fakt jako zajímavý hudební výběr. Od italodiska a různého synthpopu 80. let přes moderní věci i do různých takových těch postpunkových a new romantic věcí nebo naopak právě současných alternativních kousků. Fakt jako zajímavý hudební výběr, který jsem si každý týden rád naladil a bohužel tenhle ten pořad už se vlastně rok a půl nevysílá a je to velká škoda. Nicméně tady v hudkářství, tady Blue Night a Turn Me Loose, i to tam pouštěli právě, stejně jako ty Middle Ages. No a potom tady mám přání od posluchače, který napsal na Facebooku, posluchač Jaroslav, jestli bych zahrál Communards a Don't Leave Me This Way. Dáme si tuhle 80. verzi, původně je to Thelma Houston, ale ta 70. No a aby toho nebylo málo, tak si dáme i mojí celou oblíbenou věc od Diany Est, Le Louvre. Teď ale Communards, tady v hudkářství na Core Music Radio.

Tohle byly Blue Night a Turn Me Loose, naprosto úžasná Itao disco věc, která vlastně ani nezní jako Itao disco, to je takový ten high level synth pop. A fakt jako neskutečně povedená věc, kterou jsme si dali tady v Outkářství na Core Music Radio. Posloucháte dneska vysílání ze Slovenska, živě ze západních Tater, z Liptova. No a dáme si další hudbu 70. a 80. let. Doufám, že si dnešní večer užíváte minimálně stejně jako já. Tady je to fajn, přijeli, byť teda samozřejmě cesta na Slovensko jako není úplně jednoduchá, protože ještě stále nemají dodělané ty dálnice a tak, a u nás taky nejsou dálnice, takže vás vypevne D49 někde ve vesnicích a pak jedete jako různými okreskami, až dojedete potom jako na tu hlavní. Pak teda jedete po obyčejné silnici skrz spoustu vesnic, až dojedete na slovenskou dálnici, tou jedete, až najednou skončí a jedete po obyčejné silnici skrz Ružomberok, kde jsou samozřejmě obrovné kóny na semaforech a tak. A pak zase začne dálnice a dojedete do těch Tater. No nicméně silniční stavby se mají zlepšovat. I na Slovensku se má otevřít obchvat právě toho zmiňovaného Ružomberka a už se vlastně loni otevřel ten tunel Višňové okolo Žiliny, takže pokud míříte do Tater, tak už nemusíte jezdit okolo Strečna, Žilinou a tak podobně, kde to bylo strašné, ale můžete to projet takovým dlouhým tunelem, který je fajn. No a tak se ta cesta do Tater trošku zkrátila, naštěstí. My si tady v Loutkářství dáme další muziku. Budou tady Digget a Fred from Jupiter, to je taková hrozně vtipná věc, protože to je vlastně anglický cover německé věci z německé vlny, což byl v originále Andreas Dorau und die Marinas, Fred from Jupiter. No a tohle to je prostě přespívaná jakoby anglická věc a já se přiznám, že ani nevím, jako jestli to je, jsou Angličani nebo jestli to jsou Američani, je to prostě anglicky přespívané a zní to prostě legračně, když znáte ten originál hlavně. Potom se musíme zastavit u jednoho výročí, protože dva dny zpátky, 20. srpna, oslavil 80 let zpěvák kapely Kraftwerk Ralf Hütter. No a to je velké výročí. Kraftwerk samozřejmě jsou tou úplně jako základní kapelou synthpopu a elektronické muziky a tak celkově. No a tak si od Kraftwerk dáme teď minimálně jednu věc a potom ještě něco ještě přidám. Showroom Dummies si pustíme od nich teď, to je vlastně věc z desky Trans Super Express, která pochází z roku 1977. No a ještě si od nich něco vybereme dalšího, nicméně Ralf Hütter tady 80 let, což je krásný věk. A bohužel tedy Florian Schneider, jeho spoluhráč a spoluzakladatel kapely Kraftwerk, se nedožil takového věku. Ten zemřel už před několika lety a tehdy jsme si tady hráli také hodně věcí od Kraftwerk. Ale Ralf Hütter se stále těší dobrému zdraví, vystupuje na koncertech. Kraftwerk byl nedávno i v České republice, byl v Praze ve Foru Karlín, takže pokud jste na nich byli, tak jste si určitě užili a věřím, že ještě Ralf Hütter se bude těšit dobrému zdraví a třeba Kraftwerk dorazí opět na nějaký festival nebo na nějaký koncert i do České republiky. My si od nich dáme tady Showroom Dummies, předtím Digget a Fred from Jupiter a jako první tady bude Propaganda. Ne, nebudu vám říkat žádné politické teze o tom, koho máte volit nebo ne. Je tady německá kapela Propaganda, úžasná kapela synthpopu 80. let a jejich P-Machinery v Loutkářství. Motor.

němčině Schaufensterpuppen se jmenovala tohleta skladba z desky Trans-Europe Express z roku 77, to byl Kraftwerk a samozřejmě hrál v Hitlerových zpěvák a jeden ze zakladatelů tohoto kapely, který oslavil 20. srpna svoji 80. Tak jak jsem říkal, doufejme, že ještě tady s námi bude dlouho a že ještě nějaká ta vystoupení a koncerty a tak podobně zvládne. My si tedy v hudkářství dáme další muziku, dáme si i nějakou tu německou novou vlnu a austropop a tak zejména před půlnocí, ale teď jsem si říkal, tak když jsme tady hráli Fred from Jupiter v té cover verzi, která je fakt jako legrační, já tam pořád prostě čekám, kdy tam začne falešně zpívat Andreas Dora, ono pořád nic, tak si dáme Štefana Remara, člověka, který stál za kapelou Trio a velkým hitem Dá, dá, dá a tak podobně, ale on pak měl ještě nějaké solové projekty a jedním z nich byla tahleta věc Štefan Remer und Nina skladba Feuerwerk. Tak tu si dáme tady vahutkářství, taky tady budou rakouští Ganymed a Dancing on a Disco, to je takové to space disco konce 70. let a zahrajeme si opět i Orchestra Manoeuvres in the Dark alias OMD a jejich krásnou věc Messages z roku 1980. No a vy i nadále poslouchejte, užívejte si doufám příjemný večer sobotní s datem 22. srpna a pište případně vaše hudební přání a hudební tipy sem do studia Core Music Rádia na lahutkářství@radiocore.cz, taky pište na Facebook nebo využijte mobilní aplikaci, případně formulář na webu radiocore.cz. To všechno se sem ke mně dostane i sem do západních Tater, do Liptova. Stále to tady čtu, takže když něco napíšete, tak si to tady přečtu. Tak i nadále příjemný poslech vám přeje Jakub Nevín od mých spoutu a mikrofonu. Užívejte si 70. 80. Štefan Remmer, Ganymed a teď už Orchestra Manoeuvres in the Dark alias OMD a jejich krásná věc Messages. Tu jsem měl taky vždycky hodně rád. Stejně jako Made of Orleans a Enola Gay a spoustu dalších.

Kadimet, Dancing on Disco, 20 hodin a 47 minut na Kormzik Rádiu, posloucháte Hudkářství. Já jsem si tady teďka nakrájel nějaký místní ovčí sýr z opravdu jako farmy. A musím říct, tak ovčí sýr jsem možná ještě jako nejedl, jo. To je tak jako ovčí. Jak tady říkala moje žena, kdybyste ovizovali berana. To jsem ještě neskoušel, teda ovizovat berana, jestli moje žena někdy zkoušela ovizovat berana, když jako ví, jak to chutná, jo, ale možná jste někdy měli taky tak hodně ovčí sýr. Tak tolik, který vám sděluje Jakub Nevín z Jitlova, z Drevenice, ze Slovenska, odkud si vysíláme dneska Hudkářství, a za týden si budeme vysílat slovenský, československý speciál, nejenom slovenský, ale československý. Byť tedy těch slovenských věcí tam bude opravdu hodně. My si dáme další muziku v dnešního Hudkářství, kde si hrajeme tedy i spoustu různých zajímavých věcí, málo hraných věcí a dlouho nehraných věcí. Kraftwerk tady ještě určitě taky budou, protože, jak jsem říkal, tak Ralf Hitter, vlastně jedna z těch základních person kapely Kraftwerk spolu s Forem Schneiderem, zakládali tuhletu kapelu už vlastně v 60. letech nebo na konci přelomu 60. a 70. let. A vlastně byli v té původní sestavě. Dodnes vlastně Ralf Hitter je jediný, kdo tam zůstal, protože Foreign Shader ten z kapel odešel a následně zemřel. A vlastně původní členové z té slavné éry 70. a 80. let, Wolfgang Führ a Karol Bartos, ty taky odešli z kapely vlastně na konci 80. let. Takže vlastně dneska Ralf Hitter je vlastně jediný z těch původních Kraftwerků, když pokud budete třeba na koncert Kraftwerk, tak on je jediný, kdo tam ještě jako zůstal z té původní sestavy, z té legendární doby. Nicméně my si od Kraftwerk tak ještě něco zahrajeme, a do té doby tady budou Grauzone, taky velmi zajímavá kapela ze Švýcarska, a Hinter den Bergen, taky tady bude P-Lion a Happy Children, no a jako první jsou tady Ultravox a Pets and Angles, což je mimochodem zajímavá věc, protože ona pochází vlastně z Bčkové strany, respektive z bonusových singlů Alba Reach in Eden z roku 81. Pokud vím, tak tahle věc vyšla na Bčkové straně jednoho ze singlů z téhleté desky tehdy a na album se nedostala, ale pak vyšla právě na CDčku, kde jsou i ty bonusové tracky a rozšíření a tak podobně. No a zajímavost Pets and Angles je to, že jí nespívá Majur. Zpívají, pokud vím, tak Billy Curry. Ale možná se mýlíme, je to někdo jiný z Ultravox, ale já myslím, že to byl Billy Curry, kdo zaspíval tuhletu věc. A opravdu prostě já, i když jsem tuhletu věc slyšel poprvé na záznamech z 80. let, tak bych jí k Ultravox nepřiřadil. Podle toho zpěvu, protože ten zpěv byl prostě úplně jiný. Ale pak samozřejmě, když jsem dohledával tuhletu muziku, tak jsem si to s Ultravox spojil. No a zjistil jsem, že právě vyšel na bonusových trecích Raging Eden na Redici. Ale tehdy se v 80. letech hrála dokonce i na Barnu Dry, takže prostě i Bčkové strany singů se občas pouštěly v rádiu. A my si tuhletu svěc dáme tady v Hudkářství na Kormzik Rádiu, potom tady Grauzone a taky P-Lion dnešním vysíláním. Já si dodám další kus toho ovčího síru a ráno si budu říkat, že jsem se asi vyspal s beranem.

tak to byl P. Lion a Happy Children. Posloucháte Cold Music Radio a hrajeme si muziku 70. a 80. let. Dneska tady všech možných žánrů zahraniční provenience a za týden tady bude československý speciál. Ten ovčí sýr už asi tady nebude za týden, ten doufám snížena. A něco tak ovčího jsem jako dlouho nejet. Já mám rád ovčí sýry, ale musím říct, že tohleto jako to už je fakt, tak když prostě my jste oblizovali berana, jako to opravdu má už trochu jako za hranou, prostě tu ovčí, jako tu. No nicméně, do té doby, než bude česnocký speciál, tak my se tady určitě párkrát uděláme brinzové haušky z ovčího síru, nějaký ten ovčí sír se ještě koupíme a tak, protože přece jenom, když je člověk na Slovensku, tak by měl se vychutnat i nějaké ty gastronomické věci z místní provenience a ovčí síry jsou skvělé a mimochodem doporučuji pro zejména posluchače z Opavy a okolních regionů sýrárnu v Sobotíně pod Jeseníky, kde mají taky spoustu skvělých sýrů. Já když jsem projížděl naposledy, protože bohužel mám takovou uchylku, že ty sýry mám fakt rád, tak jsem tam nechal strašné peníze, nakoupil jsem si spoustu sýrů, které jsem pak měl docela problém sníst, ale jako podařilo se mi to, přidalo mi to spoustu kalorií a užil jsem si úžasné sýry, prostě jak tady nějakou tu dlouholetou goudu, tak právě ovčí sýry a kozí sýry a tak dále. Takže kdybyste chtěli poradit se sýry, tak klidně napište na lahutkarstvi@radiokolor.cz a já vám poradím, kde si koupit ty správné sýry. Tolik tedy produkt placement pro dnešní večer tady na Cold Music Radio a Lahutkarství a pojďme se dát další muziku. Hrajeme se 70. a 80. a budu tady Kajak Gugu a The Lion's Mouth. Taky OMD opět a už asi skoro naposled. A skladba So In Love. No jako první tady bude španělská kapela Mecano a jejich Makaje. To je věc z jejich první desky z roku 81, která se jmenovala stejně, tedy byla eponymní takzvaně Mecano. No a tam byly takové jako hezké rozjuchané věci a tahleta byla asi nejvíc rozjuchaná. Ona vypovídá o tom, jak vlastně se dívka líší a maluje, aby se líbila svému chlapci. No tak to se taky občas jako děje a tahle ta skladba je taková prostě hrozně příjemně pozitivní a hrozně příjemně naladěná. Tak si dáme tady Lahutkarství na Cold Music Radio, vy nadále poslouchejte, i po 11. vám příjemný poslech přeje Jakub Melín od mixu pultu a mikrofonu, živě tady z Drevenice, ze Západních Tater. Tak doufám, že stream drží, napsal posluchač Tuxík, že drží, tak jsme rádi, že drží a doufám, že drží bude nadále. A ano, potom k tomu Beranovi existuje takový ten legendární videoklip, já už jsem tady kdysi možná o tom mluvil, když jsme vysílali ze Slovenska, že jistý pán jako mydlil barana. No a stalo se to ve Spišském podhradí pod tím Spišským hradem, kde je to památka UNESCO, chodí tam ty turisti a tam za rohem prostě někdo mydl barana. No tak i takové věci se dějí na Slovensku, už je to mnoho let teda, co se tohle stalo, je to zdokumentované, na YouTube to najdete, je to jedna z nejlegendárnějších reportáží slovenských zpravodajských televizí ze všech část. To je prostě jako mydlím barana, to je legenda. Teď už Mecano na Cold Music Radio.

Tak to je OMD a So In Love na Core Music Radio, 15 minut po 11. Vysíláme si dál muziku 70. 80. let. Tady z Drevinice, z Liptova, z Žiaru, neplesti se Žiarem nad Hronom, on je Žiar, taky u Liptovského Mikuláše, tady hned pod Roháči, pod Západními Tatrami. Máme tady Baraněc, máme tady Baníkov a tak podobně, kam se dá dojít pěšky odsud ze Žiaru. Je to teda jako pěkná túra a ohromné převýšení, ale už jsem to chodil mnohokrát. Krásné výlety se tady dají dělat, některé určitě provedu a některé sebou vemu i svoji dceru, která už se těší na plačivé. No, já si myslím, že až to uvidí, tak těšit už to tak nebude. Ale zatím se ještě stále těší, tak to je dobré. Vy posloucháte Loutkářství, kde si dáme další muziku 70. a 80. Kdybyste měli ještě nějaká hudební přání, tak pište sem do studia na loutkářství@radiokohor.cz, taky se ozvěte na Facebooku Kohor Music Radio, nebo napište přes mobilní aplikaci, případně formulář na našem webu radiokohor.cz. Mluvil jsem tady o Andreasi Doravovi, takové velmi zajímavé personě německé nové vlny, protože jsem hrál Digits a Friend from Jupiter, což je cover. Ovšem, my si dáme teďka Andrease Dorava v originále. Ne teda tu stejnou skladbu, ale skladbu Kleine Stuben Mädchen. A ano, zpívá strašně falešně. Potom tady bude Malcolm McLaren a Madame Butterfly z desky Fans z roku 84. A jako první jsou tu opět Kraftwerk a jejich asi nejslavnější a nejhitovější věc, která se dostala i na první příčky hitparád v 80. letech, paradoxně v 80. letech, kdy vlastně už nebyla nová. A to je skoro Das Model. Tak si ji užijte tady v Loutkářství na Kohor Music Radio.

Tak to byl Michael McLaren a Madame Butterfly. Věc z desky Fans z roku 84, která byla úplně, ale úplně jiná než předchozí album Dach Rock, které vlastně nějakým způsobem rozjelo hip-hop a rap v 80. letech. A vyšlo v roce 83, tam byly skladby jako Double Dutch a hlavně ta legendární rapová věc, která tehdy vyšla právě na desce Dach Rock. No a to byl single, který se jmenoval, já to je Buffalo Gal.

Verze, dlouhé skladby instrumentálky a těšte se samozřejmě i na Kraftwerk, které jsme už dneska uváděli, že si pustíme, protože Ralf Hütter, frontman kapely Kraftwerk, oslavil 20. srpna své 80. narozeniny, tak se od Kraftwerk ještě něco pustíme. Ale teď vás čeká ještě pár dalších věcí, taky nějaká ta německá novina, austropop a tak podobně. Dáme si Puhdís a TV show, taky tady bude Luisa Fernandez a Stop, ale teď trochu rockovější muziky. Outfield. To je skvělá věc z 80. Skrba Your Love. Tak si dáme tady ohutkářství na Kormzik rádiu a možná ještě něco rokovějšího do té půlnoci taky stihneme. Tak příjemný poslech.

To byla východněmecká kapela Pudis, asi jejich nejprogresivnější song, který udělali, protože to byl takový vlastně východněmečký olympik, ale pak vydali v roce 83 desku Computer Kariéry, která pořád ještě byla taková, řekněme, jako byla progresivní, trochu se inspirovala německou vlnou, ale byla ještě pořád jako celkem jejich stylu, ale tahle skladba, která tam vyšla právě na té desce TV show, tak to byla čistá německá novina a to prostě s jejich tvorbou nemělo skoro nic společného a přesto to tahle kapela udělala a tahle skladba je dodnes naprosto výjimečná. Vy posloucháte Loutkářství na Core Music Radio, máme 23 hodin a 43 minut k tomu, no a za chvilku je tady půlnoc, pak si dáme maxáče, dlouhé skladby a půjdeme spát. Do té doby ale ještě pár kousků z nejenom německé novony a austropopu, ale taky si dáme nějaké to Italo disco. A taky si dáme ještě jedny OMD, protože tady mám přání na skladbu Talking Low and Clear od OMD a tak jsem tady vybral a našel maxáč téhleté skladby v archivu, tak si ho dáme už za chviličku. Taky tady bude Koto a Dragon's Legend a jako první R.E.K. a Computer Haben Herzschmerz. To je německá novina, dost zapomnutá skladba, tak si ji připomeneme tady v Loutkářství na Core Music Radio.